0: Je možné, že teraz v štúdiu Fanrádia naozaj zvuk ticha nastane po tejto pesničke The Sound of Silence od Disturbed, pretože Tibor si na mňa nejakú kolehu zase vymyslel.
1: A to je pravda.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.